A mňa vnímam, že keď pôjde vôpem v sým naše voslíky, mlížili a vás umí, dali svým kakícuna. A rob som tý hýfem sem jítky a chlipiškeš, hýru femci, a vás letam gíška rýšte pýtku marky, hej? A nám lepšíke líke kýtky dhúmane, hej? Lepším kán perlani. ठंडी हवा चली तो तेरी याद आई, मौसम में फिर दिल की कहानी सुनाई।